0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Česka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Zapni a neřeš.

až do rána.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. No a v tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudianově nemocnici. Otevřena bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavě. O samotné rekonstrukci více řekl pražský radní Adam Zábranský.
3: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. Když se kouknou úplně nahoru na tu střední halu lidé, tak tam uvidí tu repliku svatováclavské koruny, která tam vlastně nebyla od roku 49, kdy komunisti nahradili rudou komunistickou hvězdou. A to levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavy čeká dnes čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Další zprávy jsou za námi, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Wakefield na rádiu MB, krásné páteční ráno vám od mikrofonu přeje Roman. 8 hodin a 6 minut přesně, teda řeknu vám, těch reklam na komunální politiku ve městě, to je teda jízda, je toho všude opravdu hrozně moc, jak v ulicích, tak na internetu. Také doufám, že víte, koho budete volit. O tom třeba někdy jindy, přátelé, já jsem si do studia dnes koupil chlebíčky. Ano, takhle zdravou snídaní si dopřeju, koupil jsem si šunkovej a také vajíčkovej, tak jdu na to s kávičkou. Hezké ráno!
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
3: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: CZ.
1: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Rádio MB ho pořád nemá. Rádio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: ty posloucháš. Jsme tým.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městys Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme Dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 25. září a tady jsou další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění z vězení 39-letého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Více už soudkyně Denisa Šmídová.
3: Soud po proběhlém veřejném zasedání a vyslechnutí odsouzeného shledal, že u něj došlo k té očekávané změně hodnotových přístupů, že má náhled na své jednání a že zcela teda přehodnotil to, jak se bude chovat do budoucna. Potvrdila to i vychovatelka, která s ním byla v pravidelném denním kontaktu, že se zaměřil více na svůj osobní život a již se odklonil od takové určité posedlosti tím politickým děním.
0: Sportovní servis.
2: Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour České hry bude v květnu hostit nová aréna v Brně. V prosinci se navíc hokejová reprezentace také představí v Plzni. Takové byly další zprávy Rádia MB. Mějte krásný pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak jo, tohle byly Bad Boys Blue, je pátek, takže jestli už odpočítáváte hodiny do víkendu, rozhodně nejste sami a je to blízko. Dopolední rozjezd je tady už teď, také dnes budeme soutěžit, budu pro vás mít celkem dost pozvánek na kulturní a sportovní akce. Hned teď můžete třeba vyrazit nakupovat na farmářské trhy v Mladé Boleslavi, jsou na Staroměstském náměstí. K svátku na úvod dopoledního rozjezdu popřejeme všechno nejlepší všem zlatám. Kdo pak se vám vybaví, když se řekne Zlata? Ano, možná herečka Zlata Adamovská. Pak to máme zase schodu, no. 58. narozeniny slaví třeba skvělý herec Will Smith, jo, toho mám hodně rád. Rád mám i 90. a dobrou muziku a právě takovou pro vás budu mít. Jsme spolu do 12. hodiny, krásný pátek.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: čtvrt na 10, 1 minuta k tomu v Mladé Boleslavi. Dnes můžeme zase vyrazit na hokej. Bruslaři tentokrát přivítají Pardubice a my víme, že porazit se dá kdokoliv, že jo? Třeba úřadující šampion, proč ne? Dnes by to chutnalo podobně jako v úterý na Spartě, co si budeme povídat. No uvidíme, Boleslav v tabulce zatím 7, Pardubice 4. A ten dnešní zápas začne v 17.30.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: asi budete souhlasit, že ty ceny jsou šílené. Cena nafty v Česku se blíží k rekordní hodnotě z března 2022. Vláda nám od října opět zasáhne do cen pohonných hmot, zastropuje marže čerpacích stanic a sníží spotřební daň z nafty. Zároveň chce mimořádně zdanit rafinérie, které na současné situaci těží z výrazně vyšších marží. Já jsem si říkal, zda nás tohle všechno, ty ceny, třeba naučí chodit pěšky nebo jezdit autobusem, ale bojím se, že ani náhodou.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Poledne na hokej do Mladé Boleslavy jsem vás už zval. V 17.30 začne utkání proti Pardubicím. Dnes se hrají i další zápasy. Třinec vyzve Vítkovice, Litvínov přivítá Spartu, Karlovy Vary hostí České Budějovice, Kladno na domácím ledě přivítá Plzeň a Olomouc si zahraje proti Brnu. Tak to je dnešní hokej.

0: ředitelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 550.

0: www.cornel.cz.
1: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
0: Radio MB.

0: 9.51 a podíváme se na počasí.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Dnes očekávejme zataženo nízkou oblačností a měřit budeme 13 až 17 stupňů Celsia. Na Mladoboleslavsku se nám aktuálně sluníčko ukazuje a měříme příjemných 12 stupňů Celsia.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. Hezký pátek. U Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi město odhalilo památník, který je věnovaný 37 příslušníkům britského královského letectva. Hovoří náměstek primátora Daniel Marek.
3: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
2: Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí ji zjistit pomocí plošných testů DNA. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Vladimíra Štítrova.
0: Sportovní servis.
2: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Tehdy dostih běželo 9 koní. Zprávy jsou za námi, posíláme vám hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 7.09. Já doufám, že sledujete Rádio MB také na sociálních sítích, mimochodem hlavně na Facebooku, tam vás je nejvíc a právě tam soutěžíme také o volňásky na rockový festival Do Kosmonos a ten bude už zítra. Zítra tam tedy vystoupí kapely Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent a také Seven. Chystáte se do autokempu Kosmonosy a máte už lupeny. Můžete si zasoutěžit právě na našem Facebooku, stačí napsat, že se chystáte, případně označit, s kým vlastně půjdete. A je možné, že během dneška vybereme právě vás a dáme vám dva volňásky. A aby toho nebylo málo, dva volňásky mám pro právě teď pro vás také já, takže stačí, když se dovoláte jako první do našeho studia na telefon 608 125 300. No a pak vám dva volňásky na rock festival, zítřejší rock festival Do Kosmonos dám.
1: Hudba z našeho regionu.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
3: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: užíváme si pátek, konečně pátek je tady. V pondělí oslaví Česko den české státnosti. Státní svátek je jedním z dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Tak na to pamatujte. Ale nemusíte dělat zásoby, jako by se blížil konec světa. Já využiju toho, že tady ve studiu nejsem sám samozřejmě. Mám tady Davida, hezké dopoledne.
1: Ahoj.
0: A naší ex-moderátorku, mohu to tak říct, Barču, hezké dopoledne.
2: Ahoj, čau.
0: Děláte taky zásoby, když je potom jakoby volný den a obchody mají třeba zavřeno. Děláte takové zásoby, jako by byl konec světa? Patříte mezi ty?
1: Ne, já nedělám zásoby, že by byl konec světa, ale prostě si nakoupím na ten den, abych věděl, co budu vařit a tak dále. A tak
0: takže
1: dále.
0: Jdeš na velký nákup prostě.
1: No na velký nejdu, prostě si nakoupím i na to pondělí.
0: Ale jdeš, musíš jít prostě, jasně, Barča.
2: Mně přijde, že už jsme v takové době, kdy jsou otevřeny i restaurace na státní svátek. Servírky asi nejsou šťastný, ale dá se jít do restaurace.
0: Jasně, vždycky se něco najde k tomu jídlu, to je pravda, ale když jsme u těch obchodů, já jsem mluvil o tom, že mě štve, když si někdo dělá ten velký nákup, jako by opravdu už nemělo být nikdy otevřeno. Co vás štve v obchodě, když už jsme na to narazili? Pomalá paní pokladní, nebo když zrovna nejsou něčeho zásoby.
1: Mě dřív štvali důchodci, který do mě ve frontě u pokladny naráželi košíkama. To už není,
0: už
1: samozřejmě, protože já chodím k samoobslužným pokladnám a tam zase nechodí důchodci. Hmm. Jo, takže tohle odpadlo. No, co mě teď asi štve je, když si vemu ten skener, a teď jdu po tom krámě, teď mám hezky to všechno už v tašce a na té samoobslužní pokladně vyskočí kontrola nákupu a zase to všechno vyndá. To bych normálně...
0: Tak vidíš, to ani nevím, že to
1: jo,
0: takhle
1: jo,
0: je.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: To je hustý.
2: Jo, to je otravný. Já nesnáším, když si najdu nějakou slevu třeba na Lidlu, já miluju Lidl aplikaci a teď tam jsou ty slevy.
0: A není to tam už.
2: A není to tam.
0: No jasně.
2: To nenávidím úplně.
1: A já jsem tudle dostal, říkám, já mám chuť na sangry. A teď jsem v letáku Lidlu viděl sangry, že mají plechovčičky dvojky. Já říkám, já jako litr sangrie nevypiju, tak já si jdu pro ty dvě dvojčičky třeba, že si dám. No neměli je. Co myslíte?
0: No jasně, no. To tak bejvá, no. Já mám třeba zase jednu paní pokladní a ta si ráda povídá, ale ne se mnou. Většinou, když já jako pospíchám, tak s tím přede mnou. Paní si tam pomalu markuje ten nákup, vezme to zboží, kouká na to. A prosím tě, ještě a včera byla si nebo viděla si v televizi a normálně a jedou. A úplně v klídku.
1: Taky se mi to párkrát stalo, ano.
0: Snažím se jako tím pohledem naznačit, že nepomáhá. Ne. Tak mám se ozvat, nebo?
1: No, tak možná ti to nebude k ničemu, ale třeba bych zvolil nějaký to peprnější
0: Já si vzpomínám, že ty ses jednou takhle ozval.
1: Já jsem se ozval.
0: V Albertu,
1: ano,
0: to bylo,
1: ano, to je nebudeme říkat, dlouho.
0: No je to dlouho, ale vybouchnul jsem.
1: Jo, oni si tam paní říkali nějaký recepty a teďka ta paní
0: tak
1: pokladní.
0: To je ono.
1: Teďka ta paní pokladní tam měla třeba mlíko a udělala pip. Člověče, ale já tam dávám ještě muškátový oříšek do toho. Ty nedáváš pip. No a hele, smetánku, ale to musíš více procentní, pip, takhle a já tam už tak už máme uvařeno, nebo co?
2: Jako v tomhle tom nesnáším to, když jako chci být rychlejší a jdu na tu samoobslužku, jenže tam se to nějak prostě udělo na té samoobslužce a vlastně je to ještě delší, než kdyby šla k té pokladní.
0: Je to pravda, zaprvé najít to zboží na té samoobslužní, já tam občas stojím a jsem marnej a nevím, co to je za pečivo, prostě tam listu koukám, jestli mi někdo pomůže, nikde nikdo.
1: No a potom to nesouhlasí. Počkej, mám ještě něco.
0: No, povídej.
1: Mám ještě něco. Když člověk konkrétně v tom vašem kosmonovském krámě, kam chodíš ráda, když tam kupuje nějaký alkohol, třeba lahev vína, teď ji tam pípneš a tam nikdo není.
0: Jo.
1: Tam nikdo není, tam je jenom bába, sedí za tebou na normální pokladně, markuje tam, teď tam stojíš 10 minut. A oni ti prostě ten alkohol nepotvrdějí. Dobrý, tak ušetřili pracovní síly, ale ať tam teda jedna prodavačka stojí a prostě takovýhle věci dělá.
0: No jo, jestli nejsme moc nároční a otravní zákazníci spíš, no. Tak zdravíme všichni prodavače. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Posloucháš správně. The Raven.

0: Magic FM na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Barčo, Davide, nevím, jestli vás zajímá vesmír, ale představte si to. Vědci zachytili historicky první rádiový signál z planety mimo sluneční soustavu. Je to z hlubin vesmíru, co na to říkáte?
1: No, takže by ten mimozemský život opravdu byl.
0: Že by nějaké rádio MB z exoplanety Beta Pictoris B to vypadá.
1: No, jo, něco poslal. By mě zajímalo, jakou hrajou muziku.
0: Ve skutečnosti je to teda prý důkaz nějakého silného magnetického pole, jo. Prostě obří plynný svět, něco dorazilo až k nám. A nevypadá to, že by nějaký mimozemštění se k nám chystali nebo nám dávali vědět, že tam někde jsou. No. Čekáte na ně jako já, nebo vám to je úplně jedno?
1: No, tak jako víš co, to už je takových let, co se pořád vedou diskuze, jestli existuje mimozemský život nebo ne, že už mi to je asi jedno.
2: Já moc se tomu nevěnuju.
0: Rozumím, tak jsem na to sám tady zase. No. Každopádně, kdybyste se tam chtěli zaletět podívat na tuhle exoplanetu, tak od Země je to pouze přibližně 63 světelných let.
1: Jo,
0: a mimochodem teď máme také sklizňový nebo také kukuřiční úplněk.
1: Jo.
0: Tak to no prostě měsíc nám bude svítit večer víc než jindy.
1: Takže aby se sklízela hezky kukuřice.
0: Jo, třeba. Jo? No dřív to opravdu využívali zemědělci, ale o tom asi někde jindy. No.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. No a v tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudianově nemocnici. Otevřena bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavě. O samotné rekonstrukci více řekl pražský radní Adam Zábranský.
3: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. Když se kouknou úplně nahoru na tu střední halu lidé, tak tam uvidí tu repliku svatováclavské koruny, která tam vlastně nebyla od roku 49, kdy komunisti nahradili rudou komunistickou hvězdou. A to levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká dnes čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Další zprávy jsou za námi, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Už se to nějakou dobu ví, společnost Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední a východní Evropě, tedy i v Česku. List Financial Times napsal, že mezi zájemci o pobočky Tesca jsou Lidl, Albert i Biedronka. Tesco se chce soustředit na domácí britský trh a ukončit 30-leté úsilí o vybudování globálního maloobchodního impéria. Podle zdrojů obeznámených se situací se očeká, že nabídku na české a slovenské pobočky Tesca podá rodinná společnost Schwarz Group, pod kterou spadají prodejny Lidl a Kaufland. Stejné zdroje dodávají, že předložení nabídky plánují také nizozemský řetězec Ahold Dealhaize, pod který spadá Albert, a polský Discount s portugalskými vlastníky Biedronka. Tady u nás v Mladé Boleslavi máme už teď, myslím, Lidl dvakrát, Kaufland jeden, ale další má být v Kosmonosech. Albert je tu také několikrát, no tak se necháme překvapit, co to bude tentokrát.
1: Rádio MB. Zapni.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Hezké dopoledne, my se teď můžeme rychle podívat i na program Mladoboleslavského multikina Sinestar. Jsou tam samozřejmě nějaké ty novinky. Odpoledne a večer můžete vyrazit na Avengers. V 19.20 začne premiéra českého filmu Proč bychom se nezabili. V 18.30 a ve 21.20 dávají film, který bych já chtěl hodně vidět. Je to s Bradem Pittem a jmenuje se to V srdci divočiny. Trailer vypadal moc dobře. V 17 hodin něco pro děti, Zapomenutý ostrov, pak dávají také v 15.20 opět film Bára Basiková, to je portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény. V 15 hodin film Dokonalý den, už ve 14.10 zase něco spíše pro děti, Kojot vrací úder, stejně jako ve 13 hodin Mimuni a Monstra, ve 20.30 Odyssea a celkem třikrát dnes můžete zajít na film Resident Evil, dávají ho ve 13.20, 16.30 a ve 20.40. Spider-Man nechybí v 17.30 a pozor, Tlapková patrola, dinosaurí film, začíná ve 14.00. Tak se dobře bavte, pokud se na chvíli utrhnete, pokud vyrazíte, na chvilku se utrhnete. Já jsem také byl v kině nedávno a už se zase chystám. Jak jsem říkal, ten Brad Pitt, to by mě hodně zajímalo.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
2: Hezké dopoledne, páteční, užíváte si ho, doufám, že jo. Já mám pro vás další pozvánku, nevím, jestli dnes míříte na hokej v Bolce, přivítáme Pardubice, velmi zajímavý zápas, myslím, že bude i skvělá atmosféra. A co dál podniknout, pokud nechcete pátek strávit na cestě mezi gaučem a ledničkou, doporučil bych třeba noc vědy na Škoda Auto Vysoké škole, i tam můžete vyrazit. No a zítra je to jasné, rockový festival v autokempu Kosmonosy, tam vystoupí pět kapel, areál se otevře už ve 12 hodin, ve 2 odpoledne první kapela a večer se můžeme těšit třeba také na Syndrom, No Talent s Fílou Šubrem a nebo Seven. A protože je před námi prodloužený víkend, tak v pondělí svatováclavská jízda historických vozidel a velmi bohatý doprovodný program na městském stadionu v Mladé Boleslavi. No a naznačím i, co nás čeká v říjnu, třeba první Slam Poetry festival na světě, Boleslam, také festival kávy, čokolády a čaje, ale nebudu předbíhat, k tomu se ještě dostaneme. Teď je další muzika a příjemný poslech.
7: Radio MB, vypni hlavu.

0: Dnešní dopoledne, počasí dnes řekněme obstojné, bude zataženo nízkou oblačností a měřit budeme 13 až 17 stupňů Celsia. Pojďme se podívat i na to, jak bude o víkendu a vypadá to, že velmi pěkně. Zítra jasno až skoro jasno a měřit budeme 15 až 19 stupňů. V neděli skoro jasno až polojasno 18 až 22 stupňů Celsia. V neděli by to rozhodně šlo. No a také příští týden má být krásně, máme se na co těšit. Teď se ale těšte na další zprávy. Teď se ale těšte i na další zprávy. 12. hodina tu bude už za malou chvíli, takže k případnému vašemu obědu vám přeju dobrou chuť.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 25. září a tady jsou další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění z vězení 39-letého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Více už soudkyně Denisa Šmídová.
3: Soud po proběhlém veřejném zasedání a vyslechnutí odsouzeného shledal, že u něj došlo k té očekávané změně hodnotových přístupů, že má náhled na své jednání a že zcela teda přehodnotil to, jak se bude chovat do budoucna. Potvrdila to i vychovatelka, která s ním byla v pravidelném denním kontaktu, že se zaměřil více na svůj osobní život a již se odklonil od takové určité posedlosti tím politickým děním.
0: Sportovní servis.
2: Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour České hry bude v květnu hostit nová aréna v Brně. V prosinci se navíc hokejová reprezentace také představí v Plzni. Takové byly další zprávy Rádia MB. Mějte krásný pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

0: To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. Hezký pátek. U Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi město odhalilo památník, který je věnovaný 37 příslušníkům britského královského letectva. Hovoří náměstek primátora Daniel Marek.
3: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
2: Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí ji zjistit pomocí plošných testů DNA. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Vladimíra Štítrova.
0: Sportovní servis.
2: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Tehdy dostih běželo 9 koní. Zprávy jsou za námi, posíláme vám hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: hasičských vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: na čase být.
1: Bylo 14 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. No a v tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudianově nemocnici. Otevřena bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavě. O samotné rekonstrukci více řekl pražský radní Adam Zábranský.
4: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě, protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. Když se kouknou úplně nahoru na tu střední halu lidé, tak tam uvidí tu repliku svatováclavské koruny, která tam vlastně nebyla od roku 49, kdy komunisti nahradili rudou komunistickou hvězdou. A to levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká dnes čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Další zprávy jsou za námi, krásný den.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
5: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
6: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
7: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
8: Hezké odpoledne, posloucháte odpolední úlet, nikoliv s Lukym, ale s Romanem. Luky má zasloužené volno, no zasloužené. Budeme říkat, že má prostě volno, je zaneprázdněn a tak jsme mu to volno dali. Tak si to hezky pěkně užijeme spolu až do 17. hodiny. Doufám, že si užíváte pátek s datem 25. září, svátek dnes mají Zlaty a Zlatuše, přejeme všechno nejlepší. První informace je taková, že všechny výherce na zítřejší rockový festival do Kosmonos máme. Mohli jste vyhrávat v dopoledním rozjezdu, ale také na Facebooku Rádia MB, takže všem výhercům gratulujeme, no a zítřejší koncerty v autokempu Kosmonosy si nenechte ujít. Stejně jako další muziku, kterou pro vás mám. Užívejte pátek, užívejte odpoledne, zůstávejte ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Hezké odpoledne, je pátek a to je přesně ten den, kdy už člověk pracuje na půl plynu. Tělo je sice v práci, ale hlava už je někde u víkendu, takže jestli ještě odpočítáváte poslední hodiny, vydržte, my vám je na Rádiu MB trochu zpříjemníme. A jestli máte v plánu o víkendu hlavně nic nedělat, věřte, že i to je naprosto legitimní program. Pokud byste přeci jen chtěli být trošku aktivní, můžete, je kam vyrazit, za chvilku si řekneme více. Tak zapněte a neřešte, anebo nechte zapnuto. My jsme Rádio MB.

0: protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

Pěkné odpoledne, dnes večer je to myslím naprosto jasné, v Mladé Boleslavi se bude hrát hokej, Bruslaři přivítají Pardubice, začíná se v 17.30. No a jestli hokej není úplně vaše disciplína, tak večer můžete vyrazit třeba na Postřižiny do Boleslavského divadla, anebo si prostě udělat svůj vlastní páteční program. Dobré jídlo, dobrá společnost na Rádio MB k tomu. Pokračuje odpolední úlet, dnes teda výjimečně, ne s Lukym u mikrofonu Roman, ale snažím se stejně jako Luky.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 25. září a tady jsou další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění z vězení 39-letého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Více už soudkyně Denisa Šmídová.
3: Soud po proběhlém veřejném zasedání a vyslechnutí odsouzeného shledal, že u něj došlo k té očekávané změně hodnotových přístupů, že má náhled na své jednání a že zcela teda přehodnotil to, jak se bude chovat do budoucna. Potvrdila to i vychovatelka, která s ním byla v pravidelném denním kontaktu, že se zaměřil více na svůj osobní život a již se odklonil od takové určité posedlosti tím politickým děním.
0: Sportovní servis.
2: Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour České hry bude v květnu hostit nová aréna v Brně. V prosinci se navíc hokejová reprezentace také představí v Plzni. Takové byly další zprávy Rádia MB. Mějte krásný pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance. Spousta energie, zábavy a nových kamarádů.

0: a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: brzy pryč, už jen necelé 3 měsíce do Vánoc. Už bychom o tom všem a hlavně o tom, co nám asi přinese Ježíšek, měli přeci jenom přemýšlet. No a co je důležité, další odpočet, už pouze 49 dnů do narozenin Rádia MB v Bezně. Máte už své vstupenky, prodávají se na www.ticketlife.cz a v Bezně nám vystoupí Luboš Odháněl, Jakub Děkan, Pekař, Green Day Revival a kapela Alchymie. K tomu doprovodný program, tombola, narozeninová show a dárky. Jo a mimochodem, udělejte si pořádnou žízeň, ať si můžeme dát něco dobrého s vámi se všemi. Teď si dáme další muziku, i ta vám jistě bude chutnat. Pěkný páteční den.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Hezké odpoledne, dneska máme 25. září a možná vás překvapí, že už jsme skoro na konci 9. měsíce. Za pár dnů máme státní svátek, takže v pondělí se do práce nepůjde. To je informace, kterou je podle mě potřeba zopakovat minimálně 3x, aby člověk náhodou v pondělí ráno nezapomněl, ale já myslím, že to nehrozí. V pondělí nás v Mladé Boleslavi čeká svatováclavská jízda historických vozidel, bohatý doprovodný program v areálu městského stadionu. A koukal jsem i na počasí, že přát by rozhodně mělo, takže se máme na co těšit. Babí léto skutečně dorazí. No a my pokračujeme dál, samozřejmě s devadesátkami a také s energií Mladoboleslavska. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás. La, la, la.

0: Torky čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Páteční realita. Znáte ten pocit, kdy v pátek odpoledne koukáte na hodiny a říkáte si, to už snad musí být víc? A ono pořád není. Tak přesně pro vás tu jsme. Ještě pár pracovních minut, poslední e-maily, poslední telefonáty, možná ještě jedno kafe, no a pak už konečně ten slibovaný prodloužený víkend. Prostě vydržte, my jsme v tom s vámi. No a vy, co jste končili ve dvě, ve tři, anebo teď budete končit ve čtyři hodiny, u vás už je předpokládám hodně veselo. Za chvilku zase dáme téma devadesátky, protože devadesátky my máme prostě hodně rádi, jsme Radio MB.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: dáváme rytmus regionu.
1: Víš, že se vrátím domů, ty vyjdeš ven.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A tady jsou další aktuální zprávy Rádia MB. Hezký pátek. U Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi město odhalilo památník, který je věnovaný 37 příslušníkům britského královského letectva. Hovoří náměstek primátora Daniel Marek.
3: Ten projekt má v podstatě dvě části. Jedním z nich je ten samotný pomník nebo umělecké dílo, které jsme vlastně chtěli, aby bylo trošku soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo tyhle ty hrdiny, kteří vlastně sloužili u toho letectva. A druhou součástí toho projektu byly ty samotné příběhy. Dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy trošku zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
2: Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před 2 týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí ji zjistit pomocí plošných testů DNA. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Vladimíra Štítrova.
0: Sportovní servis.
2: Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Tehdy dostih běželo 9 koní. Zprávy jsou za námi, posíláme vám hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Už posloucháte Hodinu s Romanem, ačkoliv já jsem si to dnes docela výrazně prodloužil. Dnes jsem to prostě vzal i za Lukyho, který toho má hodně. Mimochodem chystá i zítřejší rockový festival v Kosmonosech, v autokempu Kosmonosy, kam vás rovněž zveme. Zítra se bude otvírat už ve 12 hodin a ve 2 odpoledne vystoupí první kapela. Doufám, že se potkáme. Teď jedna 90-ková zajímavost. Víte, co je docela zajímavé? První SMS zpráva byla odeslána v roce 1990. A co v ní stálo? Jednoduché přání. Merry Christmas. Takže SMS zprávy existují už více než 30 let. A dneska jich za den pošleme tolik, že kdybychom každou z nich museli říct nahlas, asi bychom se nedostali ani k obědu. A mimochodem, v 90. ještě většina z nás vůbec netušila, že jednou budeme mít v kapse telefon, ze kterého budeme řešit úplně všechno. A teď už si bez něj vlastně skoro ani nezjistíme, kolik je hodin. No je krátce po 16. No, ještě, že nás máte.
1: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

Pěkné odpoledne, o hokeji už byla řeč, Boleslav dnes v 17.30 vyzve na domácím ledě Pardubice. A teď je tu i jedna rychlá fotbalová informace, protože mladoboleslavský křídelník Martin Schubert i po druhé v sezóně ovládl anketu o hráče měsíce fotbalové ligy. Právě Martin Schubert byl povolán i do fotbalové reprezentace, takže když se daří, tak se daří. A mezi trenéry v září uspěl Jindřich Trpišovský ze Slávie. Výsledky právě dnes zveřejnil Ligová fotbalová asociace. Schubert navázal na vydařený vstup do sezony a ve třech zářijových kolech nastřílel 3 góly. Se 6 brankami se drží v čele tabulky střelců soutěže a výrazně pomohl Bolce k dosavadnímu 3. místu v lize. To jsem zvědavý, jak dlouho ho Boleslav udrží. Radio MB. Yo, special, turn it up.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Tyca Christe. Otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Tyca Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Tyca Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Vinohradské rádio MB. U mikrofonu stále ještě Roman. Dnes to teda bylo výživný. Dal jsem si dopolední rozjezd, tříhodinovku, potom dvouhodinovku za Lukyho, odpolední úlet. No a za námi je i hodina s Romanem. Takže je čas, abychom předali mikrofon i někomu jinému. Už se do studia blíží David, bude s vámi mezi 17. a 18. Vy si užijte prodloužený víkend, který je před námi, jak už jsem říkal, počasí by mělo přát. Už zítra bude krásně slunečno a měřit budeme až 20 stupňů Celsia. Příští týden nás rovněž čeká nádherné počasí, pořád sluníčko a teploty kolem 20. Prostě babí léto je tady, tak si ho užijte, užijte si i další muziku a hodinu s Davidem za chvilku je tady. Čau zítra.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A pojďme na další zprávy Rádia MB. Den české státnosti připadá letos na pondělí 28. září. No a v tento státní svátek budou zavřené obchody a pohotovost převezme lékárna v Klaudianově nemocnici. Otevřena bude od 8 do 16 hodin a najdete ji u hlavního vchodu. Uzavřené budou také oba sběrné dvory Sever a Poplužní. Městská hromadná doprava pak pojede podle svátečních jízdních řádů. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavě. O samotné rekonstrukci více řekl pražský radní Adam Zábranský.
3: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. Když se kouknou úplně nahoru na tu střední halu lidé, tak tam uvidí tu repliku svatováclavské koruny, která tam vlastně nebyla od roku 49, kdy komunisti nahradili rudou komunistickou hvězdou. A to levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavy čeká dnes čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Další zprávy jsou za námi, krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedeme dál při pátku 25. září, kdy mají svátek Zlaty, no a dnešek patří Světovému dní lékárníků a vyladíte Rádio MB. Takže pokud jste dneska někde v lékárně slyšeli dobrý den, co to bude a odpověděli jste názvem tří léků, které jste viděli v reklamě, tak jste vlastně slavili s nimi. Každopádně pátek je tady, prodloužený víkend před námi, no a teď je třeba řešit opravdu důležité věci, třeba co bude večer k jídlu a proč jsme zase celý týden tak rychle utráceli peníze. Pokračujeme dál ve vysílání Rádia MB, jeden rekord pro vás budu mít a taky jedny divné příchutě zmrzliny, o těch se budeme bavit, hezký den.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

Parádní den s rádiem MB a teď nový level rychlostních rekordů. Šestiletá holčička z Číny zvládla Rubikovu kostku složit za 4,27 vteřiny a vytvořila ženský světový rekord. Slyšíte dobře, 4,27 vteřiny. Já bych za tu dobu zvládl maximálně říct, kde je návod. No a dítě v 6 letech skládá Rubikovu kostku rychleji, než já dokážu zjistit, proč mi zase nejde něco zapojit. Mějte krásný pátek, užívejte muziku od Rádia MB. Rádio MB.

0: Česka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí.

0: topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pátek 25. pokračuje pomalu a jistě se nám blíží 18. hodina a já tu teď mám zprávu pro všechny, kteří mají pocit, že svět už nemůže být divnější. V Londýně funguje zmrzlinárna, kde si můžete dát příchuť sojové omáčky, zubní pasty, kukuřice nebo dokonce Yorkshire pudinku. Takže konečně zmrzlina pro lidi, kteří se při výběru příchuti nedokážou rozhodnout mezi dezertem a večeří. Já bych asi začal kopečkem zubní pasty, k tomu dal trochu sojovku, čisté zuby, slaná chuť, život je vyřešený. Mějte se moc krásně, těším se na vás opět v úterý naslyšenou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 25. září a tady jsou další zprávy. S ohledem na havarijní stav opěrné zdi v Rybničné a Viničné ulici v Mladé Boleslavi pokračuje úplná uzavírka provozu v části Viničné ulice směrem do centra podél opěrné zdi až po Rybničnou ulici. Toto omezení potrvá do konce letošního roku. Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění z vězení 39-letého Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před 3 lety za podporu a propagaci terorismu. Více už soudkyně Denisa Šmídová.
3: Soud po proběhlém veřejném zasedání a vyslechnutí odsouzeného shledal, že u něj došlo k té očekávané změně hodnotových přístupů, že má náhled na své jednání a že zcela teda přehodnotil to, jak se bude chovat do budoucna. Potvrdila to i vychovatelka, která s ním byla v pravidelném denním kontaktu, že se zaměřil více na svůj osobní život a již se odklonil od takové určité posedlosti tím politickým děním.
0: Sportovní servis.
2: Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour České hry bude v květnu hostit nová aréna v Brně. V prosinci se navíc hokejová reprezentace také představí v Plzni. Takové byly další zprávy Rádia MB. Mějte krásný pátek.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Ding dong dong ding dong dong ding ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty vidíš.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistíme, co v nich jde. Pak se

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to... Vždyť to neteče, že ty jsi ten koho...

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.